0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119:81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo

tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila.

0: od trůnu se ozvalo: chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí.
1: Svatba je připravena.
0: Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.